Jestli už je čam hajp, malo už je čam můj vibe. Gang bang drive by, je by se kvůl maj. Kojí byla gaut, ovo je tvrd hajp, 10 godina tvrd hajp.